byl čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Třeba! No.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Už tuto sobotu 6. června proběhne festival Ostravská muzejní noc. Ta zve rodiny s dětmi, zvídavé návštěvníky i večerní tuláky na procházky galeriemi, muzeji a také kulturními institucemi. Více nám k tomu doplnil primátor města Jan Dohnal.
2: To tradiční akce, která otevírá řadu institucí v Ostravě k netradičním prohlídkám v netradiční čas, a určitě to stojí za to. Já bych chtěl zvláště všechny pozvat na návštěvu budovy nové radnice.
1: Na co se tady návštěvníci mohou těšit?
2: My zahájíme program vlastně 17:45 na Prokešově náměstí a od 18 hodin potom budou prohlídky samotné nové radnice, které mimo jiné zpřístupní i běžně neveřejné prostory, a samozřejmě jako tradičně otevíráme i vyhlídkovou věž nové radnice pro veřejnost, a to zdarma.
1: Po celé Ostravě bude během této noci zpřístupněno celkem 30 míst.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.

které milujete. I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop Smilodon.cz a připravte se na toulání. Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: styl.
1: Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás. Já jsem tak chtěla si to říct na začátek dnešních žen v čase. Zdraví vás Evička.
2: A taky Lenka.
1: No a právě dneska budeme mít cowboyský styl.
2: Přesně tak, pustíme se do tématu, které možná tak trošku voní revoltou, voní senem a prachem a horkým létem. Ale zároveň tu revoltu třeba vidím v tom, že po nás ženách se roky chtělo, ať jsme takové ty milé, příjemné, hodné, tiché, abychom prostě nebyli moc. A ten cowboy styl, ten western, to je prostě ryzí žena, která stojí ve své síle, jde si za svým a nebojí se vybočovat.
1: Já si pamatuju, že jedno období takové kovbojské měla i Madonna. Nebyl to klip American Pie, kdy ona právě tančila v těch vysokých botách a bylo to takové celé westernové, americké.
2: Přesně tak a myslím si, že to hodně vnesla i Beyoncé, protože ta vyloženě natáčela desky v tom western stylu, ale taky tuším, že Miley Cyrus.
1: Jo, taky. Všechny tyhle známé dámy, ale on trošičku, ten western nebo to country se protlíná celou tu americkou kulturou. Každopádně, co ty, Evy? Nosila jsi někdy vysoké boty na podpatku a bič u pasu?
2: Leni, ne. Nemám tady tyhle věci ve svém šatníku. Na druhou stranu, líbí se mi to. Fakt se mi to líbí a líbí se mi i taková ta kombinace třeba rozevlátých letních šatů květinovaných a do toho ty boty se střapci a kabelky se střapci. Přijde mi to osobité, ale upřímně, asi si neumím představit, že bychom tady v nějakém našem moravskoslezském maloměstě takhle chodili po ulici.
1: Po Ostravě, no to zrovna v Ostravě si to dokážu totálně živě představit. A musím říct, že v některých oblastech by možná i ten kolt za pasem se hodil. Ne, to už je moc, že?
2: Já myslím, že ten by asi byl žádoucí, ale hlavně pozor, nejspíš by byl trendy.
1: Ano, a to je důležité, abychom byli trendy, takže co na to říká naše modní stylistka Petra Kasalová právě na cowboy girl styl?
3: Kovbojský styl nebo western styl se vrací každé léto a je to logický. Patří to k festivalům, patří to k takové té letní atmosféře, že se s tím setkáváme jak na ulicích, tak právě i na těch festivalech. Dost často je to právě doprovázený džínovinou, takže třeba denim on denim, nebo džínové šortky, k tomu třeba károvaná košile, anebo právě různé vesty s třásněmi, nebo bundy s třásněmi, a také kabelky s třásněmi a hlavně kovbojské boty, takzvané koně. A ty právě skvěle vypadají třeba i s takovýma romantickýma šatama, s kytičkama, někdy se to trochu míchá s takovým tím bohostylem, takže opravdu je to hodně o té kreativitě, o tom nápadu a nebát se být vidět. Moc doporučuju.
1: Já teda musím říct, že mně se to hodně líbí. Ale na mě to, já nejsem schopná to tak sladit. Já prostě pořád ty džíny, mikina a víc po mně asi nechtějte. No pardon, Peti, pardon.
2: Tak mně se to líbí hodně a možná i po tom dnešním natáčení budu přemýšlet, jestli si něco takového nepořídit, protože opravdu, jak říká Peťa, nebojme se vybočovat. Takže možná pojďme trošku vystoupit z té komfortní zóny a užít si tu plnou sílu ženy.
0: Ženy v čase? Na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když se kamarádství láme, tak to je téma, které dneska otevřeme v ženách v čase. Protože moc se o tom nemluví, ačkoliv se řeší hodně partnerské vztahy, případně rozchody, ty se taky hezky bulvarizujou a čteme o tom ve všech těch denících, tak třeba rozchod s kamarádkou je záležitostí velmi bolavou, velmi intenzivní a pořád to není dostatečně otevřené a probárané téma. Leni, máš nějakou takovou životní zkušenost?
1: No jasně, já si třeba myslím, že vůbec nějaká kamarádka v tom životě ženy je extrémně důležitá. Mm-hmm. A já jsem si to vyzkoušela, protože jsem se několikrát stěhovala, tak třeba teď, když jsme se přesouvali právě z Prahy do Příbora, tak to pro mě bylo hodně, hodně bolestivé, protože jsem přišla o kamarádky, které jsem měla nejvíc ráda, protože vznikalo to přátelství v dospělosti, kdy už jsme si fakt sedli ve všech směrech. A samozřejmě, že jsou všechny online, chaty, WhatsAppy a podobně, ale přece jenom, když to není na té denní bázi a ten osobní kontakt, tak o toho člověka prostě nějakým způsobem přijdeš. Takže ta důležitost té kamarádky mi přijde velká a bolí to hodně. I když ty myslíš asi i to, že bychom se nějak nepohodli, že jo?
0: No právě že ne, protože ono údajně i z těch výzkumů vyplývá, že ta ženská kamarádství nekončí ani tak často hádkou nebo prostě nějakou výměnou názoru, ale že spíš končí pomalu, že je to najednou méně zpráv, méně času, méně zájmu a potom vlastně ta neviditelná ztráta, když si to člověk uvědomí, tak bývá hodně bolestivá. Mm. Zároveň to ženské přátelství vnímám jako enormně důležité. Protože my teda máme tu výhodu oproti mužům, že věci sdílíme. Že máme potřebu je sdílet, že je pitváme. A ta naše nejlepší kamarádka z pravidla toho o nás ví strašně moc. Mm-hmm. Protože se jí nebojíme otevřít. Vlastně ty kamarádky navzájem jsou takové živoucí deníčky, do kterých zapisujeme ten svůj životní příběh, sdílíme ho, prožíváme. Mnohdy nám to pomůže. A přijít o takového člověka, o tu možnost sdílení, podpory, o tu autenticitu, otevřenost, o vlastně ten vztah, který jsme si dlouho budovali, tak to je emočně hodně náročné.
1: No jo, ale co s tím? Nějaký recepty, jak zacelit, protože třeba já jsem zkoušela, když jsem truchlila teda po těch svých kamarádkách v Praze, tak já jsem si zkoušela najít nové kamarádky.
0: A
1: měla jsem takový konkurs na kamarádky, takže jsem obcházela všechny ve vesnici a říkala jsem si, tady by to mohlo jít, tady by to mohlo jít. A zjistila jsem, že to takhle uměle prostě nefunguje a že s tím člověkem se prostě musíš potkat, musíš si sednout a většinou to nemáme až tak ve svých rukách, že se to děje náhodně, velmi organicky, příjemně. A těch lidí, kteří jsou tak opravdu stoprocentně na jedné vlně, že tam ta důvěra je takové to uvolnění, že tam můžeš být i sama sebou, že můžete zadřistat ovšem, tak těch je málo. Nebo v mém okolí je jich málo.
0: Zadřistat je mimochodem naprosto pomocný slovo, to mám moc ráda. Ale ony zase to potvrzují i studie, protože mimo jiné harvardská studie, která trvá 85 let, to znamená, že sleduje generaci po generaci, tak vlastně z té harvardské studie vychází to, že právě ty vztahy, ty blízké vztahy, jsou tou nejklíčovější záležitostí, co v životě máme. Mm-hmm. Takže si je opečovávejte, radujte se z nich, dávejte si navzájem ten čas a podporu, protože tohle je vlastně nejvíc, co v tom životě můžeme mít.
1: A kdyby chtěl někdo kámošku, tak jsem tady.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: čase rady našich babiček.
1: Teď si tak říkám, že já znám vlastně nahoře bez. Ne, že bych to aplikovala, ale tak znám to. A někdy může být bez i velmi zdravý. Ale teda ne v té erotické rovině, pokud se nepletu, že jo, Evi?
2: Ona dost pravděpodobně bude zdraví prospěšná i ta erotická rovina. To má vlastně taky spoustu benefitů.
1: Vlastně by to mohlo být bez a to je nejlepší recept na zdraví.
2: Absolutně nejlepší kombinace. A už naše babičky hlásaly bez v květu, zdraví v domě. No a samozřejmě měli pravdu, ostatně jako vždycky. Protože se standardně vyráželo na sběr bezových květů právě na přelomu května a června. A ten černý bez byl po generace považován za jednu z nejcennějších léčivých rostlin. A vlastně stále je.
1: No to by mě právě zajímalo, v čem je tak unikátní a na co se třeba používá, protože já se musím přiznat, že moje babička dělala bezové sirupy a doteď občas někdo v rodině něco takhle přinese a já po bezovém sirupu se teda můžu totálně umlátit.
2: Bez je prostě kouzelný, takže já to naprosto chápu, Leni. A nejstandardněji se používá při nachlazení, při horečkách, při kašli, zkrátka takové to klasické onemocnění. Ale v době, kdy naše babičky chodívaly na bez, tak pravděpodobně neznali moderní výzkumy a studie, ale ty potvrzují, že bezové květy obsahují antioxidanty, flavonoidy a další právě úžasné biologické látky, které podporují tu obranné schopnost těla a podporují tu naši imunitu. A já teda mám i čerstvou zkušenost, nebo respektive letitou čerstvou zkušenost, protože moje maminka je milovnice bezového květu. A tak každý rok v květnu, v červnu máme to klasické. Půjdeš se mnou na bez? A já musím jít na bez. A kde teď nejvíc roste bezu? A opravdu si trhá ty bezové květy, nasuší je a potom je využívá po celý rok. Takže maminka se takhle krásně napojila na tu tradici. Ale co mi přijde v celém tom konceptu možná trošku úsměvné, je to, že ty babičky zase věděly. Zatímco teď se zase z bezu stává tak trošku trend na Instagramu, na TikToku, v hipsterských kavárnách. Protože jako ten bezový sirup, o kterém ty právě mluvíš, nebo domácí limonády a ten sběr bylin, to teď zažívá ohromný boom a propaguje se to právě na sociálních sítích, ale oni to dělali i bez Instagramu.
1: Tak nějak si to řekli. A já musím říct, že taky si pamatuju, jak moje babička měla, to byla taková černá kuchyně u nás na vesnici u babičky a měla plné plechy bezu.
2: U toho zůstaň. Plné plechy bezu si myslím, že je krásná větá skladba.
1: Když nevíte, jak to skloňovat, tak to řekněte jinak. A potom se z toho, myslím, dělal i bezový čajík, že jsme to i zalívali horkou vodou, jestli se nepletu. Takže nejenom sirupy, takže můžete opravdu použít jakkoliv. Lepší teda bych doporučovala ten bez z přírody, než z toho Instagramu nebo TikToku. Takže pokud máte nějaké to půzení jít ven, tak rozhodně pár bezových květů si přineste domů.
2: Určitě vám to prospěje, takže ať už budete volit variantu nahoře bez, nebo vlastnoručně natrhaný bez, určitě neprohloupíte.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
6: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.

0: Magie života.
1: Já mám třeba osobně červen spojený tak maximálně s červeným nosem, protože to je vždycky ten měsíc, kdy se poprvé spálím většinou před létem. Každopádně jsem ráda, že tady mám Evičku, která se vyzná v těch tradicích a magii a řekne nám, co červen znamená v keltské tradici, protože to je mnohem zajímavější než můj spálený nos. No.
2: Leni, já teda nemám pocit, že by byla odbornice na tradice nebo magii, ale považuji si toho teda, že mě tak vnímáš, ale vzhledem k tomu, že mě to baví, ty báje a legendy a pověsti, tak se v tom lehce orientuju. A co se týče Keltů, tak pro Kelty byl červen takovým tím obdobím vrcholící životní síly. Protože opravdu, i když se teď podíváme kolem sebe, ta příroda je v plné síle, všechno kvete, roste, dozrává a mimo jiné, právě proto je ten čas toho června hodně spojován s ženskou energií, s plodností, hojností a tvořivostí.
1: Mm-hmm.
2: A velkou roli v tomhle období sehrává ale i voda, protože už v dávných dobách lidé často navštěvovali studánky, omývali si obličej raní rosou a věřili, že právě v tom období června, v tom plném rozkvětu, má ta voda mimořádně očistnou a léčivou moc. A ta rosa symbolizovala nový začátek, zdraví a životní energii. Ale důležitou součástí byla teda nejenom voda, ale taky sběr bylin, protože taky se věřilo v to, že ty byliny nasbírané právě v období toho června, ideálně mnohdy teda právě i za jasné oblohy, takže mají největší sílu. A většinou se tou dobou sbírala třezalka, řebříček nebo peliněk a nebo právě bez.
1: Už jsme zase nahoře bez, to je ale díl. No ale Keltové jsou spojení nejenom se sběrem bylin a tradicemi, ale také s božstvem nebo s božstvy, takže určitě i červen má nějakou bohyni na kontě.
2: Má bohyni, prostě ty bohyně máme rády. A tady je archetyp pro toto období bohyně Aine. A ta právě, což dává absolutní smysl, byla spojována se sluncem, s láskou, s hojností, plodností a s ženskou silou. Takže se nám to zase krásně propojí s tím westernem. No a její svátek se slavil zejména v období letního slunovratu, ale to je vlastně ještě téma, o kterém si hodně budeme povídat, takže samozřejmě hraje tam roli ten sluneční svět, příroda, voda a sice se bavíme o Keltech, pohanech, božstvu, ale moderní studie opět potvrzují, že vlastně když trávíme čas venku, trávíme ho v přírodě, nalijeme si vodu ze studánky, projdeme se bosí v trávě, takže nás to nádherně uzemňuje, nádherně vrací k sobě a že najednou přichází i ten klid v duši. Takže nemusíme na to číst legendy a báje, prostě to dělejme, bude nám v tom hezky.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.

0: ty, které milujete. Čas. Radio Čas.
1: Skonto nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádio Čas. Ženy v čase? Trendy.
1: Ladíte Rádio Čas a teď aktuálně taky pořád Ženy v čase. No a další téma, které otevřeme, je takzvaně velmi trendy. Protože co teď trenduje na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, TikToku, tak to je pojem cortisol face, anebo kortizolová tvář. A hodně se to spojuje s tím, že ženy se fotí, popisují to tam a upozorňují na to, že mají kulatější obličeje, že mají otoky, unavený výraz, kruhy pod očima a právě ty sociální sítě tvrdí, že za to všechno může kortizol.
2: No a mě by to zajímalo hodně, protože úplně z osobního hlediska, jelikož teď řešíme nějaké trošku náročnější období, takže tělo nereaguje tak, jak bych chtěla. Zhubnout je úplně nemožné a taky se kulatím. A dočetla jsem se úplně to samé, že za to může kortizol. No ale jako co s tím, že?
1: Ona, ta oblast a ta tématika je taková docela složitější, protože kortizol ale není jenom špatný. My kortizol potřebujeme ve svém životě. My potřebujeme kortizol proto, abychom se ráno po probuzení byli schopni nějak adaptovat na ten svět a žít v něm. Potřebujeme ho na spoustu různých úkolů, činností, takže ten kortizol není jenom jako černý, špatný zabiják našeho vzhledu a života. Naopak, on je i velmi potřebný. A nad čím já sama v poslední době hodně uvažuju, je i to, že vlastně ten stres, který my zažíváme, tak on tady vlastně byl vždycky. Ten stres tady v nějaké podobě vždycky byl a vždycky bude. A veškerá ta doporučení vyhýbejte se stresu jsou absolutně nereálná. Prostě nestane se to. Život a stres jdou ruku v ruce. A že asi to nejvíc, co můžeme pro sebe udělat, není to se snažit eliminovat stres v našem životě, ale naučit se s ním pracovat. Naučit se být odolnější, naučit se vnímat tu svou nervovou soustavu a třeba i detekovat, kdy už je to opravdu příliš a potřebujeme tu pauzu a kdy je to vlastně prospěšné, protože nás to pohání a je to ten náš motor. Takže myslím si, že celá ta oblast a celá ta tématika je o dost komplikovanější. Ale i přesto stále na sociálních sítích trenduje výraz cortisol face a nás samozřejmě zajímalo, jestli je to oprávněné, jestli něco takového opravdu existuje.
3: Cortisol je totiž stresový hormon a jeho zvýšená hladina má na pleť definitivně vliv. Ten dlouhodobý stres může zhoršit akné, ale také řadu dalších kožních onemocnění, jako je třeba ekzem anebo lupénka. Může vést ke ztrátě kolagenu, zvýšené tvorbě kožního mazu, ale i ke zvýšené citlivosti pleti a jejímu častějšímu podráždění. U některých lidí se může projevit i otoky v obličeji anebo povadlou konturou, což je dáno vlivem kortizolu na zadržování vody. Takže ten stres a celkově naše prožívání stresu se na pleti opravdu podepisují a díky bohu dermatologii s tím, čím dál tím více pracujeme.
2: A zase, za všechno může stres. Tak my doufáme, že alespoň pro vaši duševní a vůbec každodenní, každotýdenní pohodu vám pomáhají taky Ženy v čase. No a přejeme vám, ať jste v klidu, ať je vám hezky a budeme se těšit, že vám toho hezkého přineseme zase příští týden.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ono to v každém koutu Republiky České může vypadat trošku jinak. V každém případě mě cesta do práce doprovázela slunečními paprsky, poměrně příjemnými teplotami. Tak to má být po celou sobotu, pokud se nepletu. Takže nevím, kde se nacházíte, můžete být i na druhém konci naší modré planety a posloucháte nás přes sazradio.cz. Vypadá to na příjemný předletní den, protože oficiálně mám ještě astronomické jaro a dokonce i datum, které se dobře pamatuje, 6.6. No a víc pěkně až za chvíli. Víkendový čas s rádiem Čas a moje maličkost radím sobě Slav Bednář, takže ke kafi, nějaké té vodě s citrónem, k pracovním povinnostem, k přípravě sobotního oběda. Opravdu nevím, co děláte, ale užívejte si to s námi.

0: Pozdravení samozřejmě i ta hudební za tým Rádia Čas. Pokud nevíte, co s načatým víkendem, no tak takhle, už to asi moc nezmůžeme, jo? Protože většinou už je rozhodnuto, akce se konají nebo rozbíhají. Nicméně trošku s předstihem bych chtěl připomenout příští týden, protože to bude velké. A když jsem byl včera, bylo to včera, mi to teď všechno strašně splývá, za kamarádem Marťou v Brně, tak jsem všude viděl plakáty, říkám, je, o tom mluvíme, 12.13., jo, jenom s předstihem, Transport Show Track and Bus Brno 2026, na brněnském výstavišti v pavilonu B a na venkovních plochách, tak snad i s fajn počasím, prostě výstava traků a autobusu a dopravní techniky, ale spousta doprovodného programu, takže můžete vzít opravdu celou rodinu i manželku bez problému, takže spanilá jízda traků i centrem města, Stunt Show a Adama Special Pešla. To je teda velký borec, kolikrát byl i hostem Rádia Čas. Chybět nebude dakarský speciál Aleše Loprajze, ale taky dobré jídlo, dobré pití, Burger Festival pro prevenci třeba měření zraku pro řidiče zdarma a dokonce i autobus HC Kometa plus auto Karmiáda místních sportovců. Takže takhle bych mohl pokračovat prostě příští týden 12.13. Track and Bus Brno 2026, ale to bude. Teď je teď, pohoda, mám pro vás takovou malou víkendovou otázku a chystám i jedno video překvápko, tak s dovolením si vezmu trošku tvůrčího času, no a pro vás, co jiného v sobotu, než hity, které milujete, konec konců, poslední věta, konec konců, každý den s Rádiem Čas.
1: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
2: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
1: Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshop. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Radio Čas.

0: Radim, Rádio Čas, hity, které milujete. Doufám, že spíš pohodička než pracovní povinnosti, ale prostě hity, které milujete, hrajeme. Ať už budete za volantem a přesouváte se z bodu A do bodu B, a teď bych mohl vyjmenovávat, co všechno můžete dělat u Rádia Čas. Ale speciálně teď pozdravím všechny maminy v porodnicích, ať už ty novopečené, nebo ty, které to čeká v řádu možná hodin. V každém případě brzy se na našich sociálních sítích, na Instagramu i Facebooku Rádia Čas objeví nové video, které dostalo pracovní název Po mamince. Jsem se tak trošku inspiroval, že vám trošku zpříjemním sobotu. No a to mě navádí k otázce pro dnešní den. Vaše děti, ať už máte jedno nebo pět, když se narodili, tak dali vám zabrat? Prostě byli to andílci nebo vás nechali vyspat? Maminky, případně babičky, zaspomínejte, prostě když to byla novorozeňata, jestli jste měli takovéto klid, jedné dítko, které si zapláče jenom když chce jíst a potom prakticky většinu dne prospí, anebo nervy moje, zhubli jste přitom 20 kilo a zašedivěli během týdne. Pište, vzpomínejte ideálně dneska přes WhatsApp 776612800, pokud se chcete podělit, a jak říkám, můžete namluvit i audio, protože my vás vždycky rádi slyšíme. Krásné dopoledne všem.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankar CZ Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Čas. Rádio Čas.

Pozdravení prostřednictvím Rádia Čas dneska mířila speciálně do porodnic a já to ještě jednou připomenu. Dneska sonduju, a mimochodem samozřejmě nejenom teď, ale jako kdykoliv se vám narodil jakýkoliv potomek, tak jako jestli vám ty první dny, týdny a měsíce dal zabrat, prostě jestli jste měli malého peklíčkáře, který vás nenechal vyspat a po nocích řval a pořád měl hlad, nebo měla hlad, to je jedno, a nebo jste měli andílka, který se opravdu jako jenom trošku ozval, když měl hlad a první měsíce jste v klidu prospali. Já vím, že to zní trošku jako utopie, ale i takové maminy jsem zažil, takže pokud máte chvilku, klidně hoďte zprávu na WhatsApp, konec konců i vy tátové, protože jste u toho byli. 77 66 12 800. To je to naše číslo, my vás rádi slyšíme, ale chápu, že když chcete mít jenom siestičku a nedělat si nic. No, když už jsme u těch tedy bílých plášťů, já bych jeden speciální pozdrav, protože tak dovolím si to, když jsem teď u mikrofonu, abychom viděli, že to s tím člověčenstvím není zas tak špatné, poslal do nemocnice u svaté Anny v Brně. To je obrovský komplex, nicméně neznám všechna oddělení, ale rozhodně vím, že na interně se o své svěřence, ať už jsou to klasická oddělení nebo jipka, tam speciálně starají o své pacienty jako eňoňuňo. A není to o tom jenom, že musí, že to je jejich práce, ale opravdu poslání, ale že ty lidi vnímají jako, jako jedince. Jo? Takže speciálně na jipku 65, prý se to k vám možná nedostane, protože máte jakoby i sobotu hodně divokou, klobouček a pozdravte pana primáře a všechny sestřičky a doktory, ale vůbec všichni lidi kolem toho, široko daleko, protože jste skvělí. Takže jenom tak posílám. No a další muziku, hity, které milujete, a ňujejte se a dávejte všichni na sebe pozor, to především. Rádio Čas. Hity, které

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
5: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
4: Kopat?
6: Ale proč kopat?
4: Proč kopat?
5: Je to hokej?
4: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
5: Jo, ne.
6: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Radio Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

budem ponocovat.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Tak jestli dovolíte, protože jsem se zakoukal do vašich prvních zpráv, ale jestli dovolíte, tak já si teď připravím propriety k horoskopům, protože co by to byl za víkend bez dvorního astrologa Rádia? Čas ještě cvaknout tohle, jo, to se dobře pamatuje, 6.6.26, ano. Jako vždycky o víkendu, Milan vám právě v rámci soboty řekne, jak bude dnešní den, ale i ten zítřejší se vyvíjet a vy se zařídíte podle toho. Jinak ještě jednou zvu na Facebook a Instagram, kde jsem pro obveselení těla i ducha, třeba i vám, kteří jste v práci, přihodil nové video za tým Rádia Čas. To video se jmenuje Po mamince. A každý, kdo kdy byl někdy ve svazku dlouhodobém, možná i s dětmi, tak se v tom, nechci říct pozná, ale minimálně mu to nějaké niance bude připomínat. Takže díky moc za lajky, za komentáře. Pokud vám to příjemně pošimrá bránici, pošlete to dál. Ještě jednou Facebook, Instagram, Rádia často jistí. No a Milane, jak to vidíš? Doufám, že na pohodičku tento víkend.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota by měla být dnem s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Den pak bude ve znamení pohybu s převahou blíženeckých a bodnářských aktivit. To znamená, že budeme neustále vymýšlet něco originálního, novátorského, nevšedního a i hned to budeme realizovat. Ku podivu vše by mělo být zaměřeno především na domov, rodinu a rodinné aktivity. Neděle bude obdobná, jen přibude emočních konfliktů. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Ty, které milujete. Rádio.

0: Jeden hit za druhým, no a teď už povídání zvůní léta, které pomalu, ale jistě klepe na dveře. Váže se k tomu vzpomínka na tento týden, kdy jsme společně s Lenčou vysílali Dobré ráno Moravo a ona si tak jako krájela opravdu krásné zralé jahody a říká, škoda, že ti nemůže dát ochutnat, ty to nejíš. Já říkám, jak to, že to nejím. A měli jsme opět velkou diskuzi na téma, protože o mě je v rádiu známo, jakože jako nesním ledacos, ale ne, že bych byl tak vybíravý, ale občas jsem nervózní z různých šlupiček a semínek, větších semínek. A někteří lidi si pořád myslí, jako že taková mikrosemínka, jako jsou v jahodách, o kterých já vlastně de facto ani nevím, tak jako že by mi dělali potíž. Tak jsme si to vyříkali, já jsem potom dostal ochutnat a bylo to něco božského. Opravdu tak dlouhé jahody jsme dlouho nejedli. No a shodou okolností opravdu, to já mám rád, když to tak jako se cvakne. Jahodový je i speciál, tedy přesně řečeno, jeste s rozumem pro celý tento týden. Tak proč jsou zdravé a v čem je to jejich kouzlo, tak o tom už Eva Riegler osobně. Dobrou chuť k svačině a schválně, co budete mít dneska vlastně k čemukoliv na talíři.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Jahody jsou úžasnou potravinou pro náš mozek. Dá se dokonce říct, že jsou to takové inteligentní potraviny. Pomáhají našemu mozku zůstat déle mladý a zásobují ho pořádnou dávkou živin. Každopádně tohle ale není zdaleka všechno, co jahody s naším organismem dokážou. Taky například čistí střeva a játra, pomáhají v boji proti ledvinovým kamenům a dokonce urychlují léčbu rýmy a nachlazení. No a navíc jsou taky skvělým parťákem při hubnutí. Obsahují totiž minimum kalorií a dostatek vlákniny, takže se po nich cítíme déle sytí. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s jahodami vy.
3: Jahody, to je pro mě symbol začátku léta, takže jahody máme moc rád a nejlépe samozřejmě ty pravé lesní. Ideálně se zakysanou smetanou anebo jako sorbet.
4: Miluju jahody. Miluju je v čerstvé podobě, kompotované, v šampaňském i jako na nuk.
5: A já jsem kdysi dávno někde četl, že nejkrásnější pohled, jaký se vůbec může naskytnout na světě, je když krásná žena jí jahodu. Já teda nejsem úplně krásná žena, ale jahody miluju. Na všechny způsoby ovšem pozor, musí být domácí.
2: No tak něco na tom asi bude, protože jahody taky zvyšují chuť na milostné skotačení. Takže kromě toho, že nám do těla dodají vitamin C, draslík, zinek a mangan, tak taky fungují jako účinné afrodiziakum.
1: Tak teď už to víte. Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
6: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Michalfest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
9: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michalfest už 13. června.
8: Vstupenky na ticketportal.cz.
10: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
11: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
12: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
7: Hity, které milujete.

Tak to je Eva, kterou mám úplně nejradši na ostří nože. Nedávné Perpetuum mobile mě taky hodně baví. Nicméně Eva zve ještě novou písničku a připomíná, že opravdu v řádu dnů. Dneska je... No jo, vlastně dneska je 6. tak za týden bude první Eden, jo, první z velkých vyprodaných Edenů, kde na místě i během zkoušek natáčela novou pecku Big Mac.

0: mimochodem skvělá podívaná, tak jakože hodně dočervená a myslím, že ještě větší zábava to bude, když budete přímo na místě. No, já mám jiné pracovní povinnosti, takže já tam nebudu. Potom, kdybyste se chystali a hlavně byli, tak přes WhatsApp Rádia Čas hoďte echo, jaké to bylo, ale jak říkám, to bude až za týden a dál. Teď je teď. Dneska jsem trošku sondoval, tak jenom připomínám otázku na Rádio Čas, hlavně pro ty, kteří mají dítko, jedno, dvě, tři, je mi to jedno. Jestli když se narodili, tak vám dali zabrat, to znamená, jako jestli jste měli malého ďáblíka, věčně hladového, ukřičeného, uplakaného, nebo jste měli takové to klidné miminko, které leželo v postýlce a ozvalo se jenom, kdyby náhodou chtělo něco papat. Takže maminky, babičky, strejdové, tátové, je mi to jedno, když tak hoďte zprávu na WhatsApp 776612800, ať je ten balíček kompletní, tak tomu máte jedno speciální videjko na sociálních sítích. Kromě Facebooku najdete taky na Instagramu Rádia Čas. Dobře se bavte.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Národ český se v poslední době má pořád tendenci k něčemu vyjadřovat, ale tak konec konců máme na to právo, když se to třeba týká i města nebo obce, ve kterém bydlíme. No nicméně, nedávno, pár dnů zpátky, se hodně řešila skulptura v rámci sympózia, uměleckého sympózia, která vznikla před základní školou v Plané nad Lužnicí, říkám to správně. Ona v podstatě to měla být kapka padající ze skály, protože tématem celého sympózia byla voda, ale pokud jste viděli dotyčné sousoší, tak některým prostě připomínalo, no dejme tomu pánský út v klidu, nevím jak to nazvat, mně to přišlo teda úžasné, i ať si v tom člověk našel cokoliv, ale prostě mě málo kdy jako něco pohorší, že bych si řekl tohle tady a proč. No a podobně, a to už je nám blíž, to je centrále Rádia Čas, teď se hodně řeší mravenečci v Karviné. Ano, objevily se dvě nová, řekněme sousoší, prostě dva nové symboly, obří ocelový mravenci u obchodního centra při vjezdu do města, kteří prostě vítají ať už stávající obyvatele nebo návštěvníky. V podstatě mají symbolizovat pracovitost místních lidí a posouvat se město, nebo jakoby symbol posunu městu kupředu, protože má co nabídnout do budoucna. No nicméně některým to vadí, jakože proč mravenci, proč kavina a podobně, takže mají tendenci se vyjadřovat, já říkám, mi přijdou, ne docela OK, mi prostě přijdou OK, navíc pracovalo se na nich 250 hodin, tímto zdravím, nevím, jestli poslouchá zrovna Rádio Čas, ale řemeslníka Denise Křižánka, který to má na svědomí, a pokud jsem pochopil, tak časem bude ta patina se ještě trošku měnit z těchto těch bobků. A kdo ví, protože tyhle ty diskutované věci jsou nejlepší, že to lidi láká a nakonec tam stejně zůstanou, tak kdo ví, jestli časem ve městě nepřibudou i další mravenci. Prostě, když má Bruntál svoje žáby, které přijali díky seriálu Comeback, proč by Karvina nemohla mít mravence, nebo u nás, v mém rodném městě v Opavě, já myslím, že se mu nejčastěji říká špion. Takové to zajímavé, dejme tomu, ne sousoší skulptura, prostě speciální postavička na Dolním náměstí, jo, ta taky jako budila emoce, dneska si tam lidi dávají dostaveníčko a rande. Většinou, jako pokud to nikoho neohrožuje, tak já říkám žij a nechej žít, ale zase na druhou stranu chápu, každý má právo na svůj názor. Takže kdo už viděl nebo zažil, tak klidně může okomentovat, máme tady WhatsApp, takže co si myslíte, ono to jde snadno dohledat, já jsem měl třeba zdroj na novinkách.cz. No a jinak, milí moji mravenečci a brouci pitlíkové, další muzika, hity, které milujete a moje maličkost, radím sobě Bednář pro vás na Rádiu Čas. Hezký víkend.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

Pro obveselení všem, kteří potřebují trošku úsměv na tvář, pokud vás nezabírá sluníčko, což by byla škoda, tak jenom připomínám, na Facebooku, případně Instagramu najdete nové video, dostalo název Po mamince, nikdo to nebude brát vážně, nikdo se v tom nebude poznávat osobně, ale tak prostě s nadhledem, myslím, že to je esence života. Díky za všechny reakce, pokud vás pobaví, takže vám pošimra bránici, klidně ho pošlete dál. Takže ještě jednou, nové video za tým Rádia Čas, Facebook a Instagram to jistí. Kdybyste měli radši zábavu v přímém přenosu, tak jenom připomínám, že se dneska přesouváme tedy i za tým Rádia Čas a naše sluníčka do centra Ostravy na Masarykovo náměstí, kde bude probíhat, protože včera nám počasí moc nepřálo, tak den MOAB, jak se říká, tedy den Moravské Ostravy a přívozu, plus spojeno ještě s Ostravskou muzejní nocí, bohatý doprovodní program, taky nějaká muzika, hlasy z Rádia Čas, ale jak říkáme, naše sluníčka, co bych povídal. Prostě ukážou se vám místní spolky, co všechno dokážou a oslaví po roce. No, hlavně to, jak se všichni sejdeme a užijeme si krásné počasí po tom včerejšku, že jo? Takže tak, no, spojíme se s kolegáčky někdy po obědě. Vám, ať děláte, co děláte, ať to utíká a stále platí. Rádio Čas a hity, které milujete i o víkendu s Radimem. Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
5: Sponzorem počasí je zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

0: No mimochodem jde to poznat i na vás, tedy posluchačích Rádia Čas, jako vy totiž jako lakmusový papírek reagujete na hezké počasí, že se tak trošku stáhnete, užíváte si jenom muziku a nepotřebujete nějak extrémně přispívat, když se bednář na něco ptá. Já se vám vůbec nedivím, nicméně udělal jsem takovou malou sondáž, inspirováno dnešním videem, které najdete na Facebooku nebo Instagramu Rádia Čas. Prostě pokud máte nějaké potomky, milé maminky třeba, tak když se vám narodili, tak dali vám zabrat, byly to děti jakoby uplakané, ubrečené, ukřičené, anebo takový ti andílci, co prakticky jenom spí a ozvou se jenom sem tam pro jídlo. No, Boženka nám přispěla, pokud se nepletu, tak celkem 4 děti měla, takže uvidíme, jaký bude statistický průměr. Boženko, děkuju moc.
1: První 2 byly po 3 rokách a narodil se mi 3. syn a ten měl převracený režim. Přes den se musela fungovat u těch 2, kteří měli 3 a 5 roku a v noci, jak se uklidnilo všechno, šlo se spát, tak malý Davidek začal bantovat a chtěl si hrát, jekal v postýlce, no já jsem chodila jak matoha. I to se někdy děje s dětma. 4. dcera byla v pohodě, hezký den, slunečnou sobotu, pracovní, přeje Božka.
0: No jste vy zlatí jste, takže kdybyste chtěli přispět, jak jste to měli vy doma, protože u řady mamin je to vlastně jako taková dietní kura, že zhubnou během prvních týdnů těhotenství, ale nevím, jestli to je to nejpříjemnější zhubnutí, ale prostě tak je to radost, že jo. Tak 776612800, další porce muziky připravená, máme krátce po 11. hodině, zdraví Radim Soběslav Bednář.

0: Já před chvílí naznačil, že nemá cenu říkat se značatým časem, když člověk už má ty plány udělané, ale přece jenom pár výjimek ještě dneska dopoledne a odpoledne udělám. Za sluníčky se podíváme odpoledne do Ostravy. No a kdybyste měli zítra čas a máte to blízko, počkejte, otevřu si pozvánky do Havířova, tak MFK Havířov zve fandy na zápas proti fotbalistům Vratimova. Zítra tedy od 10.15, prostě řeknu to po našem, ve 10:45. Další zápas čtvrté Moravskoslezské fotbalové ligy, kdybyste šli kolem. No nicméně teď je teď, sobota, já ani nevím, jestli jsem popřál dneska k svátku. 6.6. Norbert. Jednoho si pamatuju z dávných časů, když naši začali po sametovce jezdit za kamarádkou do Německa, tak tam býval taky pán, který s ní tehdy bydlel, jako host tedy, a jmenoval se Norbert a říkali mu Norek. Tak mimochodem uhraničivé oči, to si pamatuju dodnes. Takže Norbertové, máte krásné jméno, užijte si svůj den. A ještě bych tak trošku zasondoval, jak vlastně ten čas s rádiem čas trávíte. Pokud mě slyšíte a chtěli byste popovídat, jak když tak třeba přihodím i písničku z playlistu Rádia Čas, tak brnkněte, teď můžeme popovídat, jo? 77 66 12 800, pěkné dopoledne s Radimem.
1: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
4: Kapitáni, kreativci, vodáci. V rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Máme společnost, bylo to rychlé, telefon zazvonil a já sonduju, když já mám pocit, že ten hlas už jsem dneska slyšel. Boženko, dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne, Rádio.
0: A je mimochodem dobré, jak se máte, co děláte, právě na to se dneska
6: ptám. Takže už mám navařeno a balím, ve středu letíme Egypt na 10 dnů.
0: Tak pozor, tak na to se musím doptat, protože my to teď máme v rodině jako aktuální, protože ségra si po dlouhé době splnila, to není ani sen, ale prostě nějak si udělala čas na to, aby odletěla, ona teda vyhledala Rodos a bylo to dlouhé hledání, tak se chci zeptat, jako jestli se vracíte na stejné místo, anebo taky jste se dlouho rozhodovala, co si vlastně vybrat.
6: Nebylo to dlouhé rozhodování, my jsme už byli dvakrát v Egyptě, dvakrát na Džerbě, dvakrát v Turecku, chceme tež Rodos, ale syn mi řekl, mami, prosím, co, objednal jsem si Utopia
0: Blue. No prostě, u jedné společnosti, ano, tak.
6: A tak jsme to dali dohromady se synem a se snachou a letíme.
0: To znamená, jestli chápu dobře, Boženko, tak vztahy v rodině, to znamená snacha versus tchýně jsou dobré, protože to by vás nebrali sebou na dovolenou, je to tak?
6: Je to tak, my máme všichni super vztahy.
0: Díky bohu za
6: mám čtyři děti, čtyři snachy, tři snachy jednoho zetě.
0: A pokud se nepletu, tak vy prakticky celý svůj život vaříte, když ne doma, tak v práci, tak zvolili jste aspoň all inclusive, nebo jak to tam budete mít s jídlem?
6: Ano, vždycky bez vaření, to je pohodička, si předpoledne na hotové jídelko.
0: Takže kdy mám přát dobrý dolet, někdy uprostřed týdne říkáte?
6: Ve středu v noci letíme, v ráno v 7 jsme v Egyptě ve čtvrtek.
0: Tak já doufám, že si tam online nějak najdete i Rádio Čas.
6: Mám, už to nainstalované.
0: Živejte se, zlatá je, výborně.
6: Tak já vás musím poslouchat.
0: Písničku, chcete pozdravit někoho konkrétně z vašich blízkých?
6: No, tak celou moji rodinu, co poslouchá, no a jako všechny dobré lidi na Radiu Čas, a i vás, a i Lenku.
0: A já moc krát děkuju, moc krát, jak říkám, ňuňám na dálku, váš song je připraven, pojďte, trzneme si společně a boží hlavně šťastný návrat domů o tom.
6: Jo, děkuju, Radio, mějte se hezky, nashledanou.
0: Jak už jsme zmínili, kdykoliv i online, cazradio.cz, i když nám uletíte do světa.

pro obveselení těla a ducha. Tak kdo chce něco ke koukání, tak Facebook, případně Instagram Rádia Čas, nové video, takové speciální víkendové pro všechny maminky, tatínky, pro všechny zadané, jmenuje se Po mamince. No však mrkněte a když tak ho pošlete dál mezi lidi. Já vím, že máte v rámci jako té skoroletní pohody venku trošku jiné starosti, ale kdyby něco, tak prostě máte inspirace i tam. No a podíváme se prstem na mapě do světa, protože jednou z takových tradic těsně po prázdninách vždycky bývá u sousedů Oktoberfest. Německý Oktoberfest, by se zdálo, že to je oslava piva, ale začalo to jinak. Tuším, že v roce 1810, v říjnu 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza pro své obyvatele, pro své království na louce za Mnichovem takovou slavnost. A ta se ujala a opakovala každý rok a každý rok a každý rok. Později z logistických důvodů to přesunuli kvůli lepšímu počasí právě na září. No a letos se zase bude mírně zdražovat za ten pověstný obrovský tuplák. Pro mě jsou to teda neuvěřitelné částky, protože já jsem pivař nikdy nebyl, teď teda nepiju už vůbec, ale v každém případě místy to může být až skoro 16 eur, nějakých 15,90, to znamená dejme tomu kolem 380 za tuplák, takže já vím, že symbolicky si tam člověk zajede a prostě do toho zainvestuje, ale jako sedět tam třeba několik dní v kuse a popíjet, no tak nervy moje, to bych si teda udělal výlet do Prahy a strávil tam celý víkend, ale tak bednář si tady zabručel, vy si myslíte svoje, krásná akce to je, plná zpěvu, ještě takových těch speciálních oblečků, které na některých jsou velmi sexy, takže máte tip na další týdny, ale to už bych teda zval jako na akce po prázdninách, že jo, teď je teď, ještě ani léto pořádně nezačalo, já zdravím všechny Norberty, kteří mají svátek a po vlnách Rádia Čas posílám další hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Tak se jenom koukám, jaký to bude víkend a vypadá to, že velmi příjemný, alespoň z toho meteorologického hlediska, protože zítra má být velmi obdobně jako dnes. Jsem tam možná mrak, výjimečně jsem tam dešťová kapka, ale přehánky, jak říkám, napříč celou republikou, jenom jsem tam. No a denní maxima kolem, dejme tomu, 24 stupňů, zítra dokonce na jihu Moravy by mělo být ještě o něco tepleji. Jo? Takže co se týče počasí, myslím, že si můžeme dát jedničku s hvězdičkou. Já tímto zdravím všechny, kteří dneska přispěli k tématu, trošku sonduju, tady hlavně u všech mám, babiček, no prostě pokud jste měli nějaké potomky, tak dali vám ty první týdny a měsíce zabrat, byly to takové ty uplakané, ukřičené děti, nebo když se najedli, tak spali. Ahoj Ráďo, píše nám Markétka, mám jednu dceru, dneska už skoro 18, ale v porodnici řvala neustále. Noc i den a doma to pokračovalo stejně, spala jedině v kočárku, dneska je všechno zapomenuto, ale tehdy to byly nervy. To jsem rád, že jste vykouřili dýmku míru. No a Karolínka píše, ahoj Radime, moje dcera, jak byla malá, tak byla zlatíčko, nechala mě vyspat, dneska už je veliká, je to parťačka, mám jí prostě za odměnu pěkný den, Lina. Krásné jméno, Karolína, Lina. Tak kdybyste chtěli taky přihodit ještě zprávu, klidně můžete na WhatsApp 77 66 12 800, klidně namluvte i audio, o jak je libo. No a já vám krátce před 12. přeju k obědu dobrou chuť, užívejte.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
4: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tak jsem před malou chvílí zmapoval, byla to konkrétně posluchačka Boženka, jak trávíte ten víkendový čas s Rádiem Čas. Já myslím, že bychom si mohli dát ještě jedno kolo. To znamená, pokud zrovna neobědváte, tak brnkněte, ať se nacházíte kdekoliv, probereme, jak trávíte sobotu 6. červnovou a klidně vybereme nějaký ten hit z vln Rádia Čas. Mimochodem mám tady jeden rest, původně takové, nebo takhle, jako většinou takové vzkazy nevyřizuju, ale ta mi docela pobavila, je od posluchačky Gabky, tak já to posílám dál, jo, já doufám, že dotyční to uslyší. Je takhle, cituji, vzkažte tomu mému Martinovi k obědu, ať si laskavě poslechne zprávu na WhatsAppu. Já jsem v práci a nemůžu se ho dopsat ani dovolat. Takže ať si to poslechne a laskavě odpoví. Oj, tak nevím, že i když takhle bude vyřízeno a odposlechnuto a odpovězeno, jestli stejně nebude průšvih potom, jo, Marťo večer doma. V každém případě dobře, tak máte když tak zprávu na WhatsAppu, vy všichni Martinové, kteří právě teď posloucháte. No a vy ostatní, brnkněte, rád vás uslyším, radím sobě Slabinář jméno mé a za odpolední čas Rádia Čas, to už můžu říct, že máme krátce po 12. přeju příjemný poslech a dobré trávení.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pozdravení nejenom hudební, ale taky trošku filmové z jednoho prostého důvodu, protože jestli se o něčem teď jakoby na prahu prázdnin a léta mluví, tak je návrat Scary Movie, tedy parodie na všechny děsivé filmy. Je to šestka, do které se vrací prakticky skoro celá původní sestava těch prvních dílů. Mimochodem atmosféra tohoto snímku té šestky má právě připomínat tu jedničku, dvojku, ty legendární, ale zároveň přiblížit je dnešní generaci a na paškál si berou takové hororové počiny, no někdy jako pro mě málo hororové, ale budíš, jako jsou filmy Megan, Uteč, taky Tiché místo, Substance, Terrifier, to je ten šílený vraždící klaun, a nebo Vřískot šestka, jo. Takže jestli náhodou už jste zamířili do kin, nebo se tam chystáte, dejte potom vědět nějaké jako první pocity, protože číst recenze filmových kritiků na parodii, na takové bijáky, to nevím, jako jestli je na místě, protože člověk tam jde především, aby si užil zábavu a pohodu, nicméně na Rádiu Čas to není ani tak o stříbeném plátně jako o hitech. Hitech, které milujete, další jsou připraveny, dneska speciálně, alespoň ten další všem Norbertům k svátku, protože vaše jméno zdobí den, které se dobře pamatuje, nebo který se dobře pamatuje, to datum, 6.6. Dobré odpoledne, vinčuje Radim Soběslav Bednář a doufám, že se máte fajn tam někde na druhé straně.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
6: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
7: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domov Slunečnice.cz v sekci kariéra.
3: Radio Čas.

Jenom tak mimo záznam, aniž by to bylo oficiální téma pro dnešní den, jsem trošku sondoval u všech, kteří už mají potomka nebo potomky, tak jak vám dali nebo nedali zabrat ty první týdny a měsíce, jo, po porodu, co přišli na svět, protože jsou děti, které prostě jako leží jako knedlík a koukají na vás, usmívají se a papají a jinak spí, a nebo Zdeňka píše, teda to datum 6.6. je náš, právě dnes tomu je 39 let, co jsme si řekli ano, a máme tři děti, jo. Dva byli hodní, spali jak měli, ale ten třetí, poslední, to byl lumpík, která nebrečil, ale celou noc nespal, usínal pravidelně až kolem 6. ráno, což stávali ti starší, takže to nebylo jednoduché, no a dneska už jsou dospělí a měj se hezky. Zdeni, naprosto rozumím, to se spousta věcí zapomene, že jo, prostě vyřešeno, vyřízeno a podobně, tak kdybyste chtěli ještě přispět 7766 12800, WhatsApp číslo, a já vám přeju krásné odpoledne. Rádio Čas napříč republikou, taky digitálně přes DAB+, kdybyste se našli klidně i někde v autě, cestou mimo Moravu a Slezsko, jako televizní kanál, no a kdykoliv taky online. Pokud máte internet, máte nás tam na casradio.cz. Čas. Rádio Čas.

Jeden hit za druhým na Rádiu Čas, no a další, o kterých se mluví, tak třeba fenomén jménem Madonna. 3. července, to znamená už za necelý měsíc, vydává pokračování své legendární desky Zpovědi na tanečním parketu. Pracovní název bude trošku kratší, Confessions 2, a několik singlů už vydala. Nicméně v podstatě to byly jenom písničky s doprovodným textem, žádné oficiální, jak to mám říct, videoklipy, jenom z toho důvodu, že se teď čeká na jeden velký. Bude mít 11 minut, takže takový malý film má obsahovat 6 prvních písniček z desky, která vyjde tedy na začátku června. Ne celých, prostě jenom fragmenty, a má to být velká filmová podívaná se spoustou zahraničních hvězd, herců, včetně třeba první, který mě napadl, Benedict Cumberbatch, samozřejmě i zpěvačka Sabina Carpenter, která s ní naspívala písničku Bring Your Love. No a před pár dny, doslova před pár dny, Madonna fanoušky potěšila novým singlem Love Sensation, a mě baví teda neuvěřitelně. Bože, jak já bych si rád na to trsil. Teď mám ještě pracovní povinnosti, tak jenom malá esence toho, jak bude znít léto 2026.

Jasně, zní to jako velká diskojízda, ale když si člověk jako poslechne ten text, je to takové velké vyznání lásky. No takže prostě rok 2026 ve znamení Madony a je úplně jedno, jestli bude nebo nebude mít 16. srpna 68 roku. Prostě vždycky je to o tom, jak mladí, případně staří se cítíte.

0: Česká. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak teď jsem, jo, už vím, já říkám, já jsem vždycky chtěl lidem něco říct a chápete, člověk se na vteřinu, ale doslova na vteřinu zamyslí a potom tu stojí, ví, že už má mluvit a říká si, co já jsem jim to chtěl říct, naštěstí jsem se podíval doprava do svých poznámek a už to vím. Já vám chci moc poděkovat, protože dneska jsme si udělali takový jako trošku dětský den, ale jenom zlehka, protože na Facebooku, případně Instagramu Rádia Čas najdete nové video nazvané Po mamince a týká se to úplných novorozňat, ale hlavně teda partnerských vztahů, co si budem. Tak jsem taky trošku sondoval, když jsme zmínili děti a miminka, jestli vám dali zabrat, když se narodili, to znamená, jestli jste měli hodné, tiché, klidné miminko nebo takové to ubrečené, uřvané ty první dny a týdny. No a ještě bych se dostal do poslední fáze, ať se trošku zpříjemníme sobotní odpoledne. Když už děti trošku povyrostou a začnou nám mluvit, tak občas ty hlášky, ty otázky, které vás dokážou dostavit nebo dostat do kolen. No, trošku jsme sondovali v ulicích Moravy a Slezska, tak to nej z letošního roku, jo?
1: Pavlík na otázku, od kde bydli, tak říkal Nebešov.
2: Je to mega hřib, když jsem byl s mladým vnukem na hřiby.
3: Že jsme byli na hasičských závodech a divoka říkal, že u nás potom byli hasiči, že jsme vyhořeli.
4: Jsme byli jednou na kolotočích a děcka tam jsme uzradili 15 let a oni říkali nic moc.
5: Och můj bože, to je častější.
6: Nejvtipnější hláška byla, když jsme si chtěli pořídit třetí miminko, tak mi můj mladší syn říkal, že jako v pořádku, že mu to nevadí a ten starší si nás vrátil trošku do reality a řekl, maminko, to se budu čekat na počítač dalších 10 let, takže jsme si finančně trošku vrátili do reality a už jsme si fakt to třetí dítě nepořídili.
7: Syn ve dvou letech řekl, místo traktoru řekl trator.
8: Já žádný nemám, o to je to jednodušší.
0: Jo, každý to vidí trošku jinak, mimochodem tímto zdravím ještě jednou do porodnic, dneska už jsem tak párkrát učinil, tak milé maminky, pokud se to týká těchto dní, tak asi víte, že se vám narodí malý blíženec nebo malá blíženkyně. Poslední roky, posledních 5 let jsem teda zažil na vlastní kůži, jaké to je fungovat s blížencem a je to teda zážitek, já jsem vždycky myslel, že jste takový jako sympatičtí, upovídaní, ale máte teda více tváří a je to teda s vámi občas zážitek, ale jako nedali bychom vás. Dobré odpoledne všem a teď trošku zvolníme, co? S Davidem Dejlem.
9: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde se tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
0: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Sponzorem počasí je zahradní centrum Harazinovi ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovi.cz.

0: Drsňáci, ale v podstatě ty nejcitlivější bytosti, rockeři a ještě větší drsňáci, metalisté, prostě když se do toho opřou a chtějí ty své city pustit ven, o nervy moje, husina až za rohem. Metallica, ti další hity, které milujete, stále s Radimem, já vám přeju hezkou sobotní neděli. No a zůstáváme u nás doma, nejdřív zmapujeme s Marcelkou Fabiánovou, co je nového v Moravskoslezském kraji. Já s dovolením za chvilku taky budu trošku konkrétnější, protože naše sluníčka tady promotým Rádia Čas vyrazili do Ostravy. Kde konkrétně? Tak o tom až za chvíli. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc. Marcelko, slovo pro tebe.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj podpoří profesionální divadla a Janáčkovou filharmonii Ostrava částkou 26,5 milionu korun. Peníze z krajského rozpočtu pomohou pokrýt provozní náklady 6 vybraných scén, ale i konkrétní umělecké projekty. Nově nastavená pravidla financování mají také zajistit smysluplnější rozdělování peněz, třeba podle kapacity jednotlivých sálů, jak nám prozradil radní za kulturu Moravskoslezského kraje Petr Harván.
3: Profesionální divadla podporuje kraj dlouhodobě. Od letoška jsme ale nastavili nová pravidla, aby bylo rozdělování financí spravedlivější a transparentnější. Peníze teď rozdělujeme podle více kritérií, ať už se jedná o počet odehraných představení, kapacitu scén, návštěvnost, ale také ekonomickou náročnost jejich provozu. Věřím, že se nám podařilo nastavit fungující model podpory tak, aby se i nadále zvyšovala kvalita kulturního dění v našem kraji.
2: Dotace podpoří také tradiční festivaly, jako je Janáčku v máji nebo Pimprléto, ale i speciální programy pro mladé diváky.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A ostravské Dolní Vítkovice se o minulém víkendu proměnily ve vesmírnou základnu. Start vesmírné mise Spacebus sklidil fenomenální úspěch. Unikátní 18-metrový simulátor s 4D virtuální realitou totiž totálně vyprodal svou kapacitu a přilákal tisíce nadšených dětí i dospělých, kteří si vyzkoušeli i let na oběžnou dráhu. Obrovský ohlas vzbudila i autogramiáda astronauta Aleše Svobody a velký zájem byl také o doprovodnou vojenskou techniku. Podle hejtmana kraje Josefa Bělici akce dokonale splnila svůj účel, když ukázala obrovský hlad veřejnosti po vědě a inspirovala školáky k dalšímu vzdělávání.
4: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. Je to v podstatě takové populární přiblížení atraktivního vědeckého oboru a směru. Česká republika je velmi aktivní ve výzkumu vesmíru a myslím si, že by se to mladí lidé měli dozvědět, že Česká republika se ubírá i tímto směrem.
2: Celá akce Spacebus Tour ale nekončí, stále pokračuje. Postupně se totiž přesouvá do jiných měst v dalších regionech. Trvat bude až do 13. června. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas.

0: Hity, které milujete, a sobota, to znamená víkendová pohoda s rádiem Čas, ale nejenom tady ve studiu ode mě, ale jak jsem říkal, naše sluníčka, náš promo tým taky vyrazili do terénu a už jsem tak trošku naznačoval, že je dobré vyrazit s celou rodinkou dneska do Ostravy na Masarykovo náměstí, ale víc už by vám právě teď jako speciální host na lince rádia Čas mohl říct místo starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Kuš. Petře, slyšíme se, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Slyšíme se, dobré odpoledne.
0: Tak já nebudu dělat hloupého, že vůbec nevím, kde se nacházíte, protože takovou tradiční akcí jsou dny MOAB. Prosím vás, MOAB je tedy, jestli chápu dobře, zkrátka Moravská Ostrava Přívoz, je to tak?
1: Ano, přesně, je to tak, je to náš obvod.
0: Tak počasí vám dneska přeje, protože co si budem povídat, včera to byla trošku divočina, že jo?
1: Ano, včera nám bohužel pršelo, ale dneska krásně svítí sluníčko a máme tady Azuro na náměstí.
0: Tak proč bychom tedy, jak už jsem trošku naznačoval, mohli nebo měli vzít klidně třeba i celou rodinku a vyrazit dneska na Masarykovo náměstí? Co všechno se tam prezentuje?
1: Určitě. Máme tady poměrně bohatý program, prezentují se tady různé spolky našeho obvodu, máme tady workshopy a různá vystoupení. Zrovna před chvílí skončilo vystoupení dětí z našich mateřských a základních škol, ale budou za chvilku následovat různé akrobatické vystoupení, hudební skupiny, budeme tady mít i kouzelníka a večer vystoupí Jana Bastien a krásně s tím koncertem zakončí dnešní program.
0: Jana je velká ostravská srdcařka, konec konců i naše bývalá kolegyně, takže vím, znám. To znamená program prakticky až do večera, než se setmí. Já se zeptám, vy jste místní, přímo i v obvodu žijete, nebo jenom pracujete?
1: Ano, samozřejmě tady žiju celý život.
0: Tak kdybyste měl trošku jako nalákat pro všechny, protože mám třeba i z řad kolegů některé nerozhodnuté, jako kde se umístit v rámci Ostravy, proč je dobré být právě u vás? Proč je to třeba vaše taková ta srdcová oblast, jak se říká?
1: Víte, já jak tady žiju celý život, tak si úplně nedovedu představit ten život jinde.
0: No.
1: Máte to tady všude blízko, do obchodu, přes týden vůbec nepotřebujete auto, takže za mě ten obvod je absolutně nejlepší.
0: No a tím bylo řečeno úplně všechno. Já jsem koukal i na dlouhodobější předpověď, teda v rámci hodin, takže myslím, že počasí vám vynahradí ten včerejšek. Bude to ta pozitivní část toho aprílového. Takže hodně slunce, hodně pohody. Jo, ještě za mě taková sobecká otázka. I nějaké to místní kafe je k dispozici?
1: Určitě, místní kafe je k dispozici.
0: No tak dějte se, to je úplně jako balíček pro celé rodiny, které ještě nejsou rozhodnuty, jak strávit sobotní odpoledne. Den MOAB, tedy den obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. No a za všechny místo starosta Petr Kuš, já vám moc krát děkuju a užijte si to. Mějte se báječně.
1: Mějte se, nastavím.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
3: Vystoupí Lucie Bílá, MIG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz. Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.

0: Kdy jindy, než teď připomenout, že možná i tento hit uslyšíte na megakoncertu Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Jako každý rok, i letos máme své datum, i letos jako těsně před adventem 21. listopadu a právě David Koller tam nebude chybět. Vím, že když byl naposledy, tak právě chci zase tobě spát. Tohle peckou celý svůj koncert odstartoval. No a jelibo další velké koncerty, kromě Davida Kollera, no tak jasně máte to mít v jednom balíčku společně s Lenny, jejím speciálním hostem bude Marpo, taky jeden za druhým hity od Olympiku, no a všichni se těší, včetně i našich kolegů z Rádia Čas Rock na Europe. Europe, švédskou kapelu, která před 40 lety vydala legendární rockovou pecku Final Countdown. Samozřejmě na ní je třeba i, se na to hodně zapomíná, balada Kerry, která je naprosto úžasná a pamatuju si, přiznávám, už ze svého dětství, takže kdybyste to všechno chtěli mít v jednom balíčku, tak 4 velké koncerty v jednom na Megáči Rádia Čas. Předprodej běží a pořádně místo v hale si můžete vybrat přes náš web, jo? casradio.cz, ale hlavně červeně v kalendáři 21.11. No a moc nespoléhat na to, že nějaké volňásky budeme rozdávat i v rámci Megaléta s Rádiem Čas, které už klepe na dveře, protože přece jenom vybrat si to místo v hale teď máte jistější. Tak jo, já vím, že lákat vás na nějakou podzimní akci teď, když je venku tak krásně, je možná s předstihem, ale my víme, co děláme. Další muzika připravená, nezapomeňte na Norberty, dneska mají svátek, no a dobré odpoledne vám venčuje, Radim Soběslav Bednář.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

No, ještě si pamatuju na dobu, kdy jsem říkal I want to break free a podobně, nebo za chvíli, že na rádiu Čas bude písnička Fail, Robbie Williams a podobně. No, tak pozor, takhle, zas žádný borec, nejsem na angličtinu, jsem tam trošku rozumím. Já jenom, že právě na tohle téma zabruslíme už v dalším díle pořadu Energiemi, už po 14. hodině na rádiu Čas se speciálním hostem Radkem Provázkem, takže angličtina, všechno kolem ní, jak se jí učit třeba i s láskou, úsměvem, všechny mýty s tím spojené a tak dál, co je třeba, co ne. Co já bych povídal, necháme to profíkům, takže za chvíli je s kolegáčky Evou a Martinem další díl pořadu Energiemi. No a já se budu těšit opět zítra, kolem 9, abychom společně strávili další úžasnou červnovou neděli, alespoň doufám. Nicméně stále platí na rádiu Čas hity, které milujete, a to i teď, takže posílám a přeju pohodu a krásný poslech.

0: Energiemi. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Posloucháte podcast Energiemi, podcast o tom, jak si užít života, jak se cítit líp a hlavně, jak dobít tu správnou životní energii. Dnes téma, které určitě zná každý. Kdo by se někdy nesetkal s tím, chci se naučit anglicky, někdo drtí slovíčka, trápí se s gramatikou a když se dostane do kontaktu s cizím jazykem v realitě, má najednou blok. Je spousta škol, kurzů a typů, jak je vybrat a jak vybrat ten správný. No, tak to se možná dneska dozvíme s naším hostem podcastu Energiemi.
0: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
1: Rodilý Ostravák, který se už 7 let živí jako soukromý lektor angličtiny, vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor anglický jazyk a literatura v kombinaci se základy společenských věd. Po škole učil v jazykové škole, tam byl 2 roky a pak se vydal na vlastní cestu. Má za sebou 2 online kurzy angličtiny a kromě toho je velmi aktivní na sociálních sítích a když kouknete na jeho videa, tak budete nejen skvěle pobaveni, ale možná se i něco naučíte. A jak sám říká, ve volném čase se velmi rád věnuje své rodině a sportu, především běhu a jízdě na kole. Mým dnešním hostem je Radek Provázek. Radku, ahoj.
2: Ahoj, děkuju za pozvání.
1: Tak já jsem tě tak popsal docela detailně, nicméně jsme tady hodně kvůli té angličtiny. Jak ty ses vlastně k tomu dostal? Byl jsi ten jazykový typ, anebo to přišlo až nějak věkem?
2: Asi bych řekl, že bych se popsal jako jazykovým typem, ale spíš mě ta angličtina vždycky bavila. Mně se vždycky líbilo, jak angličtina zní, jak slova a věty plynou, protože v češtině to je trošičku jiné. A spíš než nějaká... Já nevím, neřešil jsem nějak talent, ani jsem neřešil nějak tu praktickou a pragmatickou stránku toho, že se to dá dobře využít v životě. Spíš mě to bavilo a líbilo se mi to. A proto jsem se tomu začal věnovat a proto jsem v tom začal být i dobrý, protože jsem tu přípravu nebral jako přípravu, ale jako koníček v podstatě. Takže nějaký talent tam určitě je, ale myslím si, že spíš to zapálení a ta radost hrála větší roli, bych řekl.
1: Mluvíš ještě jinými jazyky než angličtinu?
2: Ne. Snažili se mě naučit němčinu na střední, ale jsem tím tak trochu opovrhoval, protože se mi nelíbí ten jazyk a nebavilo mě to a bylo to samozřejmě jako nucené. Musíš, tady máme druhý jazyk, němčina, budeš nic jiného na výběr jsme neměli. Abych si asi stejně tu němčinu vybral, protože já nevím proč, ale nebavilo mě to, nechytlo mě to. A nevím, no právě tady se jako docela dobře dá zjistit, jestli jsem jako jazykový typ, protože ano, angličtinu umím relativně dobře, baví mě to, ale jako jiný jazyk neumím a nevím, jestli bych ho chytl nějak rychlejc, takže těžko říct, jestli tam ten talent vůbec je.
1: Tvůj projekt Proof English je dnes hodně vidět a slyšet a to teda musím říct za mě jako wow Instagram. Kdy jsi řekl a co přišlo, nebo co bylo tím impulzem, hele, budu to dělat jinak, za mě teda zábavně, a můžu říct klidně i zprostě, přizprostlé a někdy vulgárně, protože ty máš jako velké dosahy, jako je vidět, že ten Instagram je silný a já jsem nedávno navštívil jednu svoji známou, ta říká, hele, já vlastně na to nekoukám kvůli angličtiny, já se bavím těmi videy, tak kdy to přišlo a proč?
2: No já mám Instagram, jako firemní Instagram doslova od roku 2020, takže řekněme nějakých 4,5 roku, a začal jsem tam dávat nějaké videa, protože já jsem vůbec nevěděl, co tam dávat ze začátku a vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit, protože jsem nikoho teda neznal, kdo by něco takového dělal. Tak jsem to tak nějak jako patlal dohromady, jak to přišlo a pak moje žena řekla, ty dávej tam něco hodnotného, co těm lidem může něco přinést. A já jsem se v té době, to byl třeba rok 2021, kdy já jsem se necítil v pozici, že bych mohl něco někomu předat. Neříkal jsem si, já nic nevím. V podstatě já nemůžu nikomu nic tady přednášet na internetu. No a potřeboval jsem nějaký čas, aby to uzrálo. No a řekněme, v roce 2023 si chci myslet, jsem začal dávat nějaké, řekněme, výslovnostní typy, protože ta výslovnost mě vždycky bavila a je to taky trend v pátě mnoha lidí. A to tak začalo trošičku růst ve smyslu asi třeba 50 lidí se přidalo za rok, takže to nezačalo růst. Ale potom mi nějaká kamarádka, která dělala marketing, řekla, hele, to má potenciál, stojí to za prd pořád ještě, ale má to potenciál. Zkus tam dát třeba titulky, zkusit těm lidem trošičku naproti. No a já jsem udělal první video s titulkama a najednou to neúplně přes noc vystřelilo a během jednoho týdne najednou desítky tisíc slednutí, nějakých 1000 nových sledujících a tak to začalo. A tím pádem samozřejmě, když člověk vidí tu odezvu, tak ho to začne bavit a začne to dělat nějak pravidelně. Já jsem samozřejmě stál na nějakém rozcestí, protože jsem věděl, že tomu budu muset věnovat víc času a Měl jsem samozřejmě mladou rodinu, že jo, tak si říkám, tak chytnu to za pačesy, nebo budu dělat to, co dělám doteď. No tak jsem šel tou cestou, že jsem se tím vydal, ale jenom abych možná odpověděl na tvoji otázku konečně. Nikdy jsem si neříkal, budu to dělat jinak. Nikdy jsem si neříkal, budu to dělat zábavně. Vždycky jsem si říkal, budu to dělat tak, jak mě to baví a tak, jak já bych se chtěl učit. Že kdybych se vrátil o 20 let zpět, kdybych viděl někoho takového, tak takovým stylem bych se chtěl učit. Tak proto to dělám tak, jak to dělám.
1: Ty v těch svých videích, nevím jestli v online kurzech, ale ve svých videích používáš takzvané slova pod čarou, to znamená, jsou tam sprosté výrazy, jsou tam vysvětlené ty sprosté výrazy. Myslíš si, že tohle ty lidi táhne, že je to láká?
2: Určitě je to něco, nemusí to být jenom nutně sprosté výrazy, ono. Zase, já se chci bavit s těma lidma na rovinu relativně autenticky a nechci být někým, kým nejsem. A ano, když se bavím s kamarádem, tak sprosté slova používám. A nestydím se za to, nemyslím si, že to je, samozřejmě, když to není nadužívané, tak to jako nevypovídá nic negativního o tom daném člověku. A proto tam jsou. A nejenom ta sprostá slova, ale ta slova pod čarou, věci, které se člověk v těch učebnicích nedozví, je to, co ty lidi táhne. Něco, co se dozví, něco, když se dozví, co je třeba zajímavého, nebo co je něco, co opravdu v té učebnici nenajdou, nebo co jim ten, já nevím, běžný učitel třeba nemůže poskytnout, nebo nemůže, nebo nechce, nebo to neví.
3: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu ČAS. Dneska si povídáme

0: Posloucháte podcast Energie Min Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
1: Trošku jsi mi nahrál, protože já se přiznám, že když jsme třeba vyrazili, já nevím, někde do nějaké země, kde se mluvilo španělsky, tak jsme si v Google překladači hledali nejdříve ty sprosté slova. Jak se to řekne sprostě, jako je to možná malá úchylka, ale jako nás to baví. Co na to třeba říkají, nebo zpočátku říkali tví studenti, nebo ti lidi, kteří, protože ne každý je úplně na to jakoby kovaný, nezvedali obočí, nebo nekoukali, ježišmarja, co to je? Máš nějaké ohlasy?
2: Jo, mám. Podle mého názoru, když se to člověku nelíbí, tak ti nic do očí neřekne, to je první věc. A když se mu to líbí, tak ti něco řekne. Málo kdy se mi stalo, nebo skoro nikdy se mi nestalo, že by někdo za mnou přišel a řekl, to je strašný ty videa. Zmizní z internetu, to se mi nestalo, protože to už vyžaduje trošičku odvahu. Ale takže negativní ohlasy od mých studentů nemám, spíše ty pozitivní nebo veskrze pozitivní, že je to baví a že se jim líbí ta krátká forma, že to je rychle odbité, že si tam něco z toho vezmou a líbí se jim to. Líbí se jim i ty online kurzy, což je zase trošku jiná forma, ale těch, co se těch videí týče, těch sprostých výrazů nebo nějakých takových trošku neortodoxních.
1: Když vedeš ty online kurzy, tak taky to vedeš tímto neortodoxním způsobem?
2: Jo, většinou jo. Samozřejmě já ty lidi, se kterýma mám třeba už hodiny dlouho, tak už vím, co si k ním můžu dovolit, co ne, nebo jaká ta atmosféra tam panuje. Takže tam to dokážu už odhadnout, ale většinou je to prostě uvolněné, v pohodě, jsem tam nějaký výraz padne, ale není to. To je to, že někdo si myslí, že to je nucené, ale není. Prostě já za jednu hodinu můžu říct, já nevím, 5 prostých slov a druhou hodinu neřeknu ani jedno. Protože tak to přijde. A co se týče těch online kurzů, jako těch video online kurzů, tak tam to je trošičku slušnější, jsem umírněný vědomě.
1: Ono, já bych nechtěl, aby vyznělo v podcastu Energie Mi to, že vlastně učíš ty své studenty jenom mluvit prostě. Opravdu to tak není a můžu vám doporučit,

0: koukněte se na Radkův instagramový profil a tam si uděláte obrázek, jak to vlastně celé funguje. Kdyby ses ty měl popsat třemi slovy, v čem je tvoje metoda jiná?
1: Takže určitě by tam byla ta autenticita, lidskost a zábava. Neřekl bych, že moje metoda je nějak jiná, nějak zázračná, já tady ty velká slova úplně nemám rád. Předávám to tak, jak já bych se chtěl učit. Takže myslím si, že to není nic převratného, ale může to být fajn.
0: Máš třeba i ohlasy od nějaké konkurence nebo od lidí, kteří jsou jako v jiném módu nebo učí to jinak? Máš od nich třeba nějaké reakce?
1: Ono, tím jak na těch sítích člověk je nějakým způsobem vidět za poslední rok, tak ano, ozývají se mi sem tam jako konkurence, no tak kamarádi, co učí, řekněme, já bych to nenazýval úplně konkurencí, ale samozřejmě musí to mít nějaký název. Hodně jich mě sledují i třeba učitelé ze škol a berou si z toho někdy něco. Já třeba jsem spolupracoval, nebo spolupracuju vlastně pořád s Kubova English, s Kubou Čáslavou z Poděbrad, kde pracujeme na společných nějakých projektech sem tam. Takže jo, mám nějaké ohlasy, ale není to tak, že by mi každý den někdo psal, že jako super, pojďme něco udělat spolu.
0: Pojďme k tomu tvému instagramovému profilu, než se dostaneme dál. Já tam vnímám, jako, že to je jako velký úspěch, ale teď v podstatě, co tě z toho nejvíc baví při té tvorbě toho videa? Ty je to natáčení, vymýšlení těch vtipů, nebo třeba čteš komentáře od fanoušků?
1: Nejvíc mě baví, když mě napadne něco dobrého, což se většinou stane třeba u toho běhu, možná se k tomu dostane. Ale baví mě, když já si myslím v tu danou chvíli, že to je dobrý nápad, že to by se dalo nějak pořešit, nějak sfilmovat. A baví mě i to samotné natáčení a baví mě i samozřejmě celá ta komunita, protože to je na tom, to mě nikdy nenapadlo, že bych mohl vytvořit něco, kde bude tak zdravá komunita, protože slyšíš ze všech stran, že tam dostávám hejty a tam dostávám tohle a nebaví mě to, demotivuje mě to, což já samozřejmě dostávám hejty, ale není to nic závratného. A spíš ta komunita fakt drží pospolu a kolikrát já dostanu nějaký hejt, tak někdo z té komunity napíše, běž někam, to tady vůbec neřeš, že já už to nemusím kolikrát řešit. Takže ta komunita je první věc, která mě baví, kvůli které to dělám. Ale co se týče té produkce, tak mě baví natáčení těch videí. Naopak nemám rád to stříhání, no to je strašně moc času a neumím to, ale učím se to, takže to beru jako součást.
0: A ten konečný výsledek ale pak stojí za to?
1: Někdy jo, někdy ne.
0: Teď otázka, se kterou jsme se potkali asi každý z nás. Ty jsi sám říkal, že jsi byl na Novém Zélandu rok, tam jsi pracoval, cestoval?
1: Pracoval, cestoval.
0: Jak jsi tam vnímal třeba ten jazykový vstup, když jsi tam vstoupil ze svou angličtinou tady evropskou a přijel jsi na Nový Zéland? Přece jenom je tam jiný akcent. Jak dlouho ti trvalo, než jsi adaptoval a jak jsi na to vlastně zvykal?
1: No, to byla pěkná facka, protože člověk přichází z nějakého prostředí, že skoro vystudoval už vysokou školu zaměřenou na angličtinu, takže něco umí a teďka píše bakalářky v angličtině, čte všechno, takže umím, jsem super. A pak přijdete tam a tam nerozumíte ničemu v podstatě ty první dny. Mě trvalo fakt asi 2 týdny, než jsem se do toho trošičku dostal, ale trvalo mi opravdu pár měsíců, myslím si tak 2 měsíce, jestli si to dobře pamatuju, než jsem byl schopný třeba zavolat do servisu, abych udělal technickou na autě, abych řešil tady ty každodenní problémy. Takže pár měsíců mi trvalo, než jsem se cítil dobře, protože ten akcent je opravdu specifický. Když já nevím, jestli tady řeknu nějaký příklad, když máte třeba slovo postel, tak všichni nebo hodně lidí ví, že se to řekne bed. No jo, jenomže oni tam neřeknou e, oni tam řeknou i, oni řeknou být. A to už může být trošičku jiné slovo, které my z těch slovníků a z těch různých kurzů známe. A to nám může trošku zavařit, no. Takže tohle byl problém asi největší.
0: A když se zvrátil zpátky potom, tak jaké to bylo? Donesl jsi ten akcent sem do Česka?
1: Ne, to ne, to ne, to je spíš dneska už je to fakt sranda, když si člověk zapamatuje ty jejich výrazy, které mají skutečně jenom tam a používá to takhle doma, když jsme tam byli vlastně se ženou, tak si to sem tam střelíme. Ale jinak ne, to by tam musel být člověk asi díl, aby to chytnul vyloženě ten akcent, nebo by to musel chtít. A mně se to nelíbilo natolik, abych to chytnul.
2: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Radkem Provázkem a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Vracím se do mě nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříček se stávají zatáčky, točí se svět sem na strašky. Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: Posloucháte podcast Energie Min Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
1: Co zrovna vedlo vás jen na Nový Zéland a ne třeba někam jinam do anglicky mluvící země? Jich hodně, že jo?
2: Je. My jsme právě zvažovali buď Kanadu, anebo Nový Zéland a do Kanady v té době bylo trošičku těžší se dostat. No, tam funguje takový jiný systém, že to je vyloženě loterie, že vás vytáhnou z takzvaného půlu, nebo nevytáhnou, jsou tam nějaká kritéria a podobně. Ten Zéland bylo prostě buď na správném místě ve správný čas a měj štěstí, vyplníš přihlášku, co nejrychleji zaplatíš a doufáš, že to vyjde. A další důvod, proč jsme tam jeli, bylo, že já jsem velký fanoušek Pána prstenů, který se tam natáčel a chtěl jsem ta natáčecí místo vidět. Na popud mé ženy, že všechno, co moje žena řekne, tak je zlato a mě vždycky trvá chvilku to pochopit, ale ona řekla, tak buď Kanada nebo Nový Zéland. A já hned věděl, že Nový Zéland je to naše místo. Měli jsme štěstí, dostali jsme se tam.
1: A viděl jsi ty místa?
2: A viděl jsem ta místa.
1: A bylo to podle tvého očekávání?
2: Některá byla skvělá. Některá přece jenom, protože jsme tam byli v roce 2017 a to se natáčelo, řekněme, roku 2000, takže to už je téměř 20 let od natáčení, takže stromy jsou větší a je to, vypadají ty místa, některá vypadají jinak, ale jinak je to super.
1: Chceš se tam vrátit?
2: Určitě, jestli bude jenom taková nějaká malá příležitost. Jen.
1: Víme o tobě také, že tvou velkou vášní je sport a mimo jiné běhání. Co ti to běhání vůbec dává?
2: Nápady na tvorbu, nápady na lekce, čistou hlavu a fyzičku lepší. Mm-hmm. To je, ale hlavně to dělám, jako ne, řekl bych, že to dělám pro všechny tyto čtyři věci, které jsem vyjmenoval. Nechci být tlustý, chci být fit, chci mít čistou hlavu a chci mít dobré nápady a kdybych to nedělal a jenom seděl, tak bych se zakopal velmi brzo.
1: Zažil jsi třeba nějaký běh, který tě nebavil?
2: Jo, těch je, musím říct, že třeba každý týden je aspoň jeden, který mě nebaví. Třeba mě bolí nohy a to se převede do hlavy, která si začne zahrávat s váma, že no, bolí tě nohy, tak se na to vyprdni a dej si pauzu, ale to nespíš.
1: Že jsou tam ti našeptávači.
2: Jo, to je pořád. To.
1: A pak se hecneš, jdeš a pak už to jde.
2: Jo, to se přebije většinou.
3: Posloucháte podcast Energie Mi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Pojďme se bavit ještě chvilku o té angličtině, protože já jsem to uvedl na začátku, spousta lidí si myslí, že umí anglicky, pak přijdou do té reality a přijde prostě ta zeď, ten blok. Setkal jsi se s tím ty sám někdy a pokud jo, a máš tu zkušenost, anebo co bys poradil lidem, kteří ten blok mají, i když se třeba učí, myslí si, že umí. Jak na to?
2: Měl jsem ho. Měl jsem zrovna, když se zase vrátím na ten Zéland, tak tam bylo, já jsem byl spoutaný gramatikou a pravidly, takže já, když jsme seděli třeba, nevím, 10 lidí u stolu a já jsem se chtěl něco zeptat, tak jsem si to tak počítal vždycky pod stolem, takže teďka řeknu to pomocné sloveso, pak řeknu sloveso, pak musím říct to. Samozřejmě jsem to řekl blbě, že jo? Ale rozuměli mi. A to je právě ten recept, možná, nebo aspoň to je to, co pomohlo mně, že odpoutat se od sebe, jít sami sobě z cesty a prostě říct to, jak nám to přijde, protože v 99% oni nám porozumí a my pocítíme ten úspěch z toho, že třeba, no dobře, jak jsem to řekl blbě, ale rozumím, dostal jsem tu vodu, kterou jsem chtěl a to je ten úspěch, který nás potom vede dál a který nás nutí jít dál. Takže vystavovat se těm nepříjemným situacím, co možná nejvíc, protože zákonitě se ten úspěch dostaví a tím pádem to z nás spadne velice rychle. Já si pamatuju fakt, že to bylo taky třeba 2 měsíce, co jsme byli na Zélandu a já jsem měl tady ten problém s těma otázkama hlavně a 4, 5, 6 do 10 pokusů, když jsem to řekl blbě, a pak mi to začalo být jedno a já jsem to samozřejmě začal říkat dobře, protože mi to začalo
1: skočilo
2: být
1: samo.
2: Protože to tam bylo, v té hlavě to je a ti lidi, kteří ty kurzy absolvují a opravdu se připravují, tak oni ty správné odpovědi nebo respektive ty správné otázky a správná slovíčka v té hlavě mají. Jenomže oni kolikrát příliš přemýšlí, co si o nich ti lidi budou myslet. Oni si o nich nebudou myslet nic, protože oni kolikrát ti rodilí mluvčí neumí cizí jazyk. A jsou vždycky rádi, když někdo tím jejich jazykem mluví a obdivují vlastně nás, že my jsme schopni se naučit angličtinu tak, že jsme schopni komunikovat. Takže vystavit se nepříjemné situaci, zažít úspěch a takhle dokola. Mm-hmm.
1: Ono vlastně takové srovnání by mohlo být, když se podíváme tady na vietnamskou komunitu. Oni vlastně v těch různých večerkách nebo těch obchodech a podobně mluví česky a my jim rozumíme. A vlastně myslím si, že spousta lidí si ani neuvědomuje, jak jsou skvělí, že oni dokážou mluvit tím naším strašně těžkým českým jazykem. A zase ty jsi to řekl, vlastně otočíme to, jako já neumím jediné vietnamské slovo. A to je geniální, takže jako já nechci nikomu radit, ale vždycky platilo to, že když se umím domluvit, hlavně je důležité, aby mi ten člověk rozuměl. Jo? Ty používáš, že už jsme to řekli, některé jako v úzovkách zprostěrny, která neslušná fráze nebo slovo je podle tebe v angličtině takové must know pro každého Čecha?
2: Já nad tím takhle jsem tam přemýšlím a já nemám rád příliš, řekněme, košatou mluvu, že si vymyslíme něco ryze nápaditého, originálního a právě proto bych sáhl po slovu fuck. Protože to se dá použít v každé situaci, nebo v každé, no jo, můžeme si zanadávat, můžeme to použít jako přídavné jméno, můžeme to použít jako sloveso, můžeme to použít jako posadné jméno, můžeme to použít všude a všichni ví, že něco není v pořádku třeba.
1: To je asi nejčastější slovo možná i ve filmech a v seriálech.
2: Určitě, určitě. Tom kolikrát v nějakých vypjatých filmech, třeba 200krát se to za ty 2 hodiny řekne.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Radkem Provázkem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Michal Fest Ostrava. Festák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
4: Vystoupí Lucie Bílá, MIG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
7: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
1: Teď vyjezdil na takový populární seriál Netflixu You a tam je to v podstatě téměř v každé třetí větě. My jsme si dokonce říkali, že to zkusíme někdy spočítat, kolik tam to řekne za jeden díl. Vnímáš, protože učíš už 7 let, vnímáš nějaký jakoby rozdíl mezi studenty před těmi 7 lety a těmi současnými?
2: Ono, to je, ti studenti jsou víceméně dost podobní. Pořád. A myslím si, že ještě dlouho, dlouho budou, protože ta škola na nich nechala, kolikrát teda, nechci říct vždycky, ale kolikrát ta škola na nich nechala nějakou stopu právě blok v mluvení. Jo, přílišná snaha o perfektní projev. Další věci. Jo. Takže není, ty problémy, jako Češi máme taky stejné, jo. Ta výslovnost v hlásek, které my v češtině nemáme, to prostě tady bude furt. Potom slovosledy, to jsou všechno věci, které tady budeme mít s nima problém asi pořád, nebo myslím si ještě dlouho, takže se to nemění moc, bych řekl.
1: Co je třeba motivací tvých studentů, že chodí za tebou? Je to tak, že třeba chtějí vycestovat pro práci, nebo se učí se třeba někdo jenom tak, pro zábavu?
2: Hodně lidí se učí pro zábavu a hodně lidí se učí jenom udržet si hlavu v pozoru. Mám i třeba, řekněme, trošku starší lidi a ti říkají, já prostě chci oddálit Alzheimera, že prostě to podle výzkumu funguje, já tomu věřím. A takže jenom takhle udržovat se v té mentální kondici, nebo mám tady skupinu třeba 3 žen, kterou už mám strašně dlouho, to už je tak 5 let, které se schází odpoledne každý čtvrtek a pokecají si po hodině a zároveň si hodí ještě tu angličtinu, takže spojí příjemné s užitečným. A to je právě to, co já chci, aby ti lidi si v tom našli něco dobrého, ať to neberou zase jenom čistě prakticky a pragmaticky, že můžou si žádat o lepší místo. To jsou tady ty keci v reklamách na sítích. Prostě jo, je to super, ale je nejlepší si najít něco v tom, proč je to fajn, proč mě to baví a proč bych to měl dělat. No, protože mě to třeba bude bavit, ale zároveň mi to může nějak pomoct. Ale hlavní je najít si na těch lekcích třeba něco, co mě na tom baví. To je pro mě hlavní.
1: Může být motivací i to, že chci třeba vycestovat někam?
2: 100% jo, to jsou super motivace tohle. Jasně, vycestovat i třeba, když opravdu chceme žádat o lepší zaměstnání. Každá vnitřní motivace, kterou my máme, je super. Nejhorší je, hele, tady máš rozpočet na lekce, najdi si někoho a uč se. Jo, potom ten člověk si toho neváží, ruší ty hodiny, nic mu to nedá, mě to otravuje a nikam to nikdy nevede. Takže vždycky lepší najít si nějakou opravdu vnitřní motivaci. Buď, jak už jsem říkal, prostě práce, vycestovat, nebo pokec s kamarádkami.
1: Ta socializace, to tam může být velkým důvodem, že vlastně najednou se ten člověk potká s komunitou stejně nastavených lidí. Já osobně jako vnímám velký posun v tom, že fakt starší lidi se začali učit tu angličtinu nebo i ten cizí jazyk a je to na nich hned poznat. To člověk pozná těch očích, jak jim plní jiskří ty oči.
2: Jo.
1: Ty máš za sebou teda kurzy, máš za sebou spoustu studentů a chystáš něco dalšího a nového?
2: Teďka začínám pracovat na novém online kurzu, který bych chtěl, aby byl revoluční. Myslím si, že je to materiál na to, aby mohl změnit ten pohled na danou problematiku. Týká se to výslovnosti, protože si myslím, že to je zase věc, se kterou se potýkají snad všichni. A chci to podat nejlíp, co to tady kdy udělal. Takže si dávám na čas, nikam nespěchám a začal jsem to právě teďka tvořit tento týden, ale kdy to bude, to nevím. Takže toto je teďka asi největší soustředění mé energie.
1: Ty už jsi mi prozradil, že by se na Nový Zéland rád vrátil. Jsou nějaké další země, které bys rád navštívil a vyzkoušel si samozřejmě případně své vědomosti?
2: Určitě ta Amerika. Já nejsem úplně proamerický, co se týče té jejich kultury, ale myslím si, že by bylo fajn, jako člověk, který zasvětil život angličtině, se do té asi největší anglicky mluvící země podívat, protože v Anglii jsem byl, ve Skotsku jsem byl, na Zélandu jsem byl, v Austrálii jsem nebyl, to je pravda, to by mě taky bavilo, když už se bavíme, ale myslím si, že podívat se na nějakou dobu do Ameriky nebo do Kanady by bylo fajn.
0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas. Dneska si povídáme s Radkem Provázkem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

vína. O co jen můžou a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas a dneska si povídáme s Radkem Provázkem.
1: Ještě si nezmínil Irsko, tam jsem pro změnu byl já.
2: Ano.
1: A můžu tě ujistit, že když přijedeš na sever Irska, tak jim taky nebudeš rozumět, přestože oni mluví anglicky.
2: Jo, to jsem schválně nezmínil.
1: Je to takový speciální jako region, kde jako je ta irština strašně silná a starší lidi tam mluví anglicky opravdu tak, že máš pocit, že jim nerozumíš. Což jim vlastně nerozumíš.
2: No jasně. Jo.
1: Takže cestovatelské sny jsou.
2: Jsou.
1: A ještě mi prozrať, protože když člověk vycestuje nejenom do těch anglicky mluvících, tak jak se tváříš třeba na tu... Já mám trošku problém třeba s tou arabskou angličtinou a mi to dělá docela problém. Já jsem nedávno jsem byl na jednom takovém radiu, kde se to jmenuje, a vlastně těm rodilým mluvčím jsem rozuměl, ale ve chvíli začal mluvit prostě Ital, řek, tak jsem byl v úzkých, já jsem jim nerozuměl. Jak to máš ty?
2: Jo, no to je kolikrát těžší. Kolikrát těžší jsou národy, kterým máme tendenci rozumět víc, jsou národy, kterým máme tendenci rozumět míň. Může to být samozřejmě individuální, ale jo, jako kolikrát italská angličtina, řecká angličtina je těžká, pak jako když půjdeme do Asie, Korejci, Číňani, podobně, to prostě to je hrůza, protože oni mají třeba jednu hlásku pro dvě písmenka a jim to splývá, oni si nedokážou to rozlišit, takže to, tam je to těžké. Jo, kolikrát rodilým mluvčím je rozumět líp než nerodili. Mm-hmm.
1: Kdyby jsi měl teď vybrat jedno anglické slovo, anglické, které tě vystihuje, jaké by to bylo?
2: Anglické slovo, které mě vystihuje, je... Chtěl bych si myslet, že je to nice.
1: Nice.
2: Jako sympatický, milý. Ne hezký, ale milý.
1: Tak uděláme si takovou malou jazykovou vsuvku.
2: Dobře.
1: Jo? Jako nice, když bys mě řekl nice, tak já si pod tím představím, jako, že to je něco hezkého.
2: Mm-hmm.
1: Hezkého, jo? Ty jsi to sobě řekl, že jsi hezký. Kdybych to přeložil do
2: detailu. Jo,
1: jsi hezký. Dobře, kdybych vedle toho postavil slovíčko beautiful, tak jak bys to, jako ten rozdíl mezi nice a beautiful?
2: Je tam rozdíl. Zaprvé, beautiful je silnější, to znamená, je to krásné. A když to nice nemusí být nutně jenom vzhledově hezký, ale může to být sympatický, příjemný, milý. My známe třeba have a nice day. Have a nice day nemusí nutně znamenat, že bude hezky, že bude svítit sluníčko a že bude krásně teplo. Ono může pršet a být bouře, ale my se budeme cítit dobře. Mm-hmm. To je to nice day, ale když je beautiful day, tam si spíše můžeme představit, že opravdu bude svítit slunko, nebo bude počasí také jako, takové, jaké my máme rádi.
1: Mm-hmm.
2: Takže beautiful silnější a vyjadřuje tu krásu. Nice může vyjadřovat i nitro.
1: Jak je možné, že ti anglicky mluvící lidi, a to věřím, že mi to potvrdíš, dávají do toho svého projevu, do té své mluvy jako by větší emoce. Jako oni prostě říkají, it's amazing, to je úžasné, že? Ale jako Čecha moc neuslyšíš jako říkat tak často, jak to říkají oni, jako to je úžasné, to je nádherné, oni to většinou přehrávají. Čím myslíš, že to je? Je to takové zpěvné, nebo je to tou dikcí, kterou mají v tom jazyce?
2: Tam je rozdíl ten, že angličtina je melodický jazyk obecně, nebo už z principu, když to čeština třeba, to je hláskový jazyk. A my každé slovo v té větě řekneme víceméně stejně, pokud nejsme vyloženě naštvaní nebo něco. Já žiju v Ostravě, stejně. Když to v angličtině řekneme I live in Ostrava, dáváme důraz na jednotlivá slova trošičku víc. Tím pádem, to je taky jeden z důvodů, proč třeba angličtina častokrát zní v písničkách líp a přirozenic. Protože melodie se baví s melodií, když to ta čeština kolikrát tam zní tvrdě a je těžké to tam napasovat, nebo

0: těžší. Takže to je podle mě jeden z těch důvodů. A taky je tam taky velký důraz na intonaci, větší než třeba v češtině. No, my máme stoupající, klesající intonaci, oni mají třeba i různé další typy intonací, takže o tom to taky je.
1: Určitě to je samozřejmě zase u těch dialektech, co si budeme namlouvat, takže víme, že já nevím, ty jsi říkal, že bych se rád vyrazil do Ameriky a teď si tě představuji, jak přiletíš do Ameriky a přesuneš se někde na jih Ameriky a myslím si, že bys asi zaznamenal něco podobného jak na tom Novém Zélandu a stejně tak, jako kdybys přišel do nějakého pomezí jenom kanadské provincie jak v Kanadě a té anglické, takže to by bylo asi taky trošičku jako myšmaš, než si člověk na to zvykne.
0: Určitě, to má, to je úplně stejné, když přijdeš do Prahy nebo třeba do Českých Budějovic, oni tam taky zpívají strašně. Mm-hmm. A teďka přijedou do Ostravy a mají podle mě trošičku problém. Nebo nechci říct, že by nerozuměli, ale museli by si taky na nás trochu zvyknout, si myslím. Tak je jako to, ty si musíš zvyknout na ně.
1: Je to všude stejné. Tak, ještě úplně stejná otázka, ale teď. A jestli vybereš to slovo, které tě vystihuje, ale v češtině?
0: Chtěl bych říct příjemný.
1: No, příjemný. A kdybys to přeložil do angličtiny?
0: Nice.
1: Má těžká jazyková zkouška teď pro Radka. Tak, došli jsme téměř do závěru podcastu Energiemi. My tuhle otázku klademe každému hostovi, protože co si budeme mluvit, ty máš spoustu energie, jsi takový jako živel, ale každý člověk dorazí do chvíle, kdy má toho dost, kdy prostě nemůže. Co pro tebe je ten největší booster, ten největší dobíječ energie, když už teda jako nemůžu dál?
0: Když už nemůžu, tak největším boosterem, to je pěkné slovo, největším boosterem energie je pro mě buď si jít zaběhat, což může znít jako protimluv, anebo je to nějaká chvilka o samotě s mým synem.
1: Mhm. Dobře.
0: Musí to být o samotě, protože to je trošku jiné, než když jsme tam dva. A je to, řekl bych, složitější být s ním sám, nebo složitější, to zní blbě, ale je to trošku, člověk musí vynaložit víc energie, ale je to hrozně obohacující.
1: Takže kdybych to doplnil, tak v podstatě buď to sám, když běžíš, předpokládám, že běžíš sám, nebo možná běžíš s vozítkem nebo s kočárkem, to nevím.
0: Sám.
1: A nebo sám se synem.
0: Jo.
1: Dobře. Tak, Radku, já ti moc děkuju za úžasné povídání. Úplně se to jako ukázalo, že angličtina se dá dělat jinak. Pokud vás podcast Energie mi bavil, tak určitě šerujte, poslechněte si ho a určitě koukněte na Radkův profil. A já ti děkuju, Radku, že jsi přišel.
0: Já moc děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemné, bylo to nice.
2: Energie mi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet.
6: Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
4: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
3: Kopat?
5: Ale proč kopat?
3: Proč kopat?
4: Je to hokej?
3: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
4: Jo, ne.
5: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
5: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
7: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
4: Radio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas. Žiju.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: byl čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brý.

0: čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Radiočas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radiočas.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
12: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
11: Kopat?
13: Ale proč kopat?
11: Proč kopat?
12: Je to hokej?
11: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
12: Jo, ne.
13: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
10: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
4: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
5: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
4: Vstupenky na ticketportal.cz.
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
7: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas. Tak když spolu spíš.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop Smilodon.cz a připravte se na toulání.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

kooperativci Vodáci. V rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u Mostu Milo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáte už?
4: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
3: Kopat?
5: Ale proč kopat?
3: Proč kopat?
4: Je to hokej?
3: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
4: Jo, ne.
5: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Yeah.

0: 7 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na jo, tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: máš.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Yeah, baby.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Chodím světem už pěkných pár let.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.